0: Jessac Menchino, Donna Puscheschiche. A Deutschas, sa Jana Rehoria.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
2: Boj wo niemske dumparuje mištonstva 2024 je daleke tro napjaty. Po čerovšim prini miestnje Filipa Krala z Rožanta, druhý miestnje Paula Domša ze Zejc a jenojš šeste miestnje Markusa Donata z Bačonia sú so pozície 1 do 4 v celkonom hodnočeniu trochu zmenili. Rozsudnej môj za to tež kvalifikacijskej bijaj sobotu a nedželu byč. Sobotu by vubedžovanska čara v horkách ketro mokra a bočana, nedželu pak sucha. Rekordny dobyčar DDM Frank Domš ze Zejc.
3: Što se Jona v okolí neuznaje, jo je mi staré športniště bo. A s tým je spodek kus šotoho, povene češka zemja. A s tým to nejo ulku rolo, kdo se už je stali, když je na oči nejo měl, je to úplně bo. A ve suhočem prochio, závod se niče nejo.
2: Přijotovanské koparské R bude sa budešin u 19. FC Rudne Horine Awe 7-2 a športové zjednočenstvo Groß Naundorf bude sa budešin 0-3. Dvojce testovalo je tež prinie koparské mústvo športové jednotky Nebelčice. Piatk večer dobe one doma vysoko ze 16-0, počas 7-0, přečivo rejnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Najlepšie cilcaj Nebelčanov bieštaj William Pletner a Jonas Lehmann. Wobaj trechištaj trojce. Včera mieše mústvo trenerské dvojky Daniel Poling, Mike Jansa, potom hinajše meritko, menujúce prinie koparské mústvo športové jednotky Kruščice. Okresný vyšší ligist přesadží so z 3-0 přečivo novému okresnému ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprejena, Sokol jo pak namakach úspěšně narunanského partnera a Rajachu bude stecach přečivo celký horný kraj Šprevia. Při dobyču 4-0 celých urota za hostčí Baltazar Heidorn, Niklas Šeuc, Adrian Voko a Tim Hitzka. SJ Kruščice druhé mužstvo ST Haselbachtal 1-1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mužstvo Nadvor Nemské Pazlice druhé mužstvo 0-7. Linovc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulang a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1-1, 1-0 byl za hostičela Florian Elsnorceliu.
0: Športové vůsledky tutoho konca týdne měže za nás Jan Rehl.

0: Jena Buszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Niedzie 1800 ludzi je czera dzień przyrody krabatu mnie opytało. Kajś nam z czonego kumca zdzieliśu by to jeden z najwuspieszniejszych swojbnych dniu krabatu mnie. Miestru im zbliżichu się hoszczonejsze lakoryszy je staroby swit domiacije zwiriny a rostlinu. Wobladać możachu się tam miestru im też szelake waki a alpaki. Zdobom zanichu też tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszku dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojerowski Ludowej Uniwersytu a dalszymi towarstwami organizował. Letuši štvorte bievo nimske dumperové mištostvo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Domša o 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a ceče miestno obsadžištej čera Zéčanaj amtirovace dumperové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donald Zbačoniak iš bie cukonem hodnočenju druhý obsadži čera je než 6. miestno. Štoceči pilotu bie před naladniku lisu cista pusta přiladuario horkach startovalo. Na 500 ľudí je od piatka hač do nedele Meta Solis Festival Miłoczan skale vopytalo. Po informáciách za riaduaria bychu najebač mokrého vedra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička vopytaná, kotruž uhotovaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Po hučbne vobrubenie postarachu so miestru im cíle nové mezvoča na jevišču, prečnajderec soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vonarec z nové vesky jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tu a Someta Solis festival ze samsným menom Vurtuavo. Wod dženznišeho na B6 a 90 južnje Budyšina tvarja. Kajš krajne zarjad za drohotva a vopkat lazuv zdjeli, ponovija na 200 metrach jezdnju při přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do honjeho kraja za to nie je zaurena, zmeja pak ample a nakvilne vobjezdki. Puč k tankuni a do přemyslovoho parka vostanje svobodne. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živinje a serbske namrjevstvo ve Vužice zesilnija. Vodnitka přehostaja kraj projektovom fongu Kulturne plan Vužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je hač do 25 projektu cior šelakorych kategorijach od menších formatu hač vulkoprojektam. Spěchovanje sa přitom od 2500 do 100 000 euro. Vo spěchovanske peneze môža so v osobe a kulturne cuky pracovač, kotrež sú braniborské Vužice doma. A to bych u naše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, vele, vele svunca, snano nekotre močavki a vedrario pisaja, zo potom na večo može so z Užijskih horov tešte a potamne rimanje tu do kraja zdobič do šopši maksimalne cija cice či stopňach.
3: Na pučach a na druhách je tak daleko našim kuncu šitko ok, ale miestom sú sa ižo prenie vyskače natvarili mysliče tuž na to, zo je od dženznišho hač do nedele tak menovaná Speed Week, tolka zo so vo sebe vele vyska na pučach a na druhách.
1: Srbský rozvoz.

0: Rieč menšinou do šestčiche.
1: Nábožné slovo.
0: Maženca Diana Mirčinková z Bačania.
2: Trude nesmeni vulký skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel, pozbudžovat se, ty to zdokonješ, abo ľubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravom vokomiku nastanje zrytka z perfektnosti. Rostče z gečbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluchač. Štuž najprede zrozumi, prietač reči, namaka husto dokvadnje te svoje, kotrež nadžiju a trošť daruja, abo kotrež jasnosť přinesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kiž dokvadnje na tajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, pretož svoje malo plača, môža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje dženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nadžiju darja, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Tole praje nadoku a zamovitosť či báčenskie vosady Diana Mirčinková.

0: Ahoj, všetko má vyzol svoj čas a netko je čas za políciu, Bettina.
1: Polícia z G.
2: Sobotu popodňu sú zastojníci Budušine na Pauliovej vodžeria e-skútera kontrolovali. Tež na drogi sú jedna štocciletného testovali a test pokazal, že by muž po všem zdaču kanabis bral. Tak dovezechu jeho kvoto začú kreje do korunie a netko dostane poštu od polície. Mies Rabovu, Grozgrabe a Sepicami Švepnic je so nedželu při tvarnišču na B7 Džvedžesač nezbožo stavo dokelž, bychu tam vandalojo tvarske poty do přírova čísnili, přesto převidža 46-letnu zaračenje a zajedže celé nevinovate takrec do tvarnišča. Na zbožo so přitom nezrani, auto pak bu kytro obškodžene 10 000 € škody. Na kamenským policajským revizorom Věří slidža nitko dla strašného zapšimnenia do obkada a pytaja za skučičelemi. Ve Vojerecach na Theodor Štomovi staj noci na nedželu pjanej muži randalirovavoj a prasko taky mietavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu ešte, zoby štaj 42-letny a 45-letny durie viace svojbnoho domu obškodživoj a s tým 200 € škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zivoj a tak do riky, do nysy. 45-letny šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi, kajž test pokaza, muži zrazu staj s autom bez dživinového pfota jedžiš přes dživinový pfot, jedžiš taj potom po úce a potom po brioze dele do riky. Vobaj staj k brioze púhavoj, cia postaletne sobu jeduce so sobotu večo lohce zrani, kež policia zžili škodu trochu ja na 15 000 €.

0: Spěváky a spěvario prvnije serbskeje kulturneje brigade su s dybkom na probu přišli. Vele kvíle za bachtanje nije. Navodnica, dirigentka Judith Kubicec da im zynki na klavíri. Šako, čas leči, prapremjera oratoria Vulkotna voda v septembre ma so šlachčić. Moderna ma tvorba byč tak Mirčin Veclich, Mordžinu Putač tak lyrikarka Róža Domašcina, kotraž je před 5 litami libretu napisava. Je so imaj tole poradživo, što mysla šulerio. Vy přestavce mes probomaj, vodmovi Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmava hudba, kotraž jenom můžete souzat. Du jetzt der Spummert Quatsch Moja hat ja ja fein spürnu na kuje pat Rianne Blacky alle da dauert die Tschecher dich da Melodiakus Tschecher ja alle dabei schätze da ko eine Wort Oratorio
0: Zwotkel wonato wir no doke sche we Brigadi Jonico Trevureski tam neu Oratorio Mirchina Wetzlicher Vitonik Achasse a Rodischo we Medliach spürava Anetko Cecigil Vulkotna voda.
1: Nein, war ja tak preine Jahre war schon seit Schulko, ha Mutter so tremonke Jüvenu. Sanne Roger Pschirote, de jen Dübk, Gasso dos Dauer hat schon la, de Schulke Chinja. Mutter te wö Schulib, schester Welle Ritchimo, was wir wö Geografiese, ja de den Thema Bö, aber jette Strudische, sit Muslib, schester Chinja.
0: Klima a Skoda, Gottrusch Schwoek Natschni, jenus jedna z Temu Oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebie vodmenjavy raz hučby.
2: Haja, also tam man ešte druhé uja prejak, ve přirunaniu ke tým tamom oratoriam, kýša Mirčin Veclich skomponoval, ale to fajn som on nieke spilne, što bolo moderne, žož nieke tý tak do toho časa posle. Also on nedavia všelaké párty, kýž sú opravdu reálne, tiež rytmice, havo texta, hužde vôs ma znamenča jen solo, a dvaj šulere bude ja beatboxovať, on davia tiež všelaké recitácie.
0: Jenoš Horstka probu v novom šulskim liče, a potom bude tak daleko. Prapremjera Vulkotneje vode na Vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To bi potekim jenoš malo a krotki začišč z probe prinje serbske kulturnije brigade Koldicu nedaleko Lipska. Lydia Mačeva je včera našim nečenem programe nadrobne o tem rozpravljala. Jeli rozpravu hišče pytač, abo s Českom džili, potom nije to problem. Možete u kožu čas se naposkač, a to naši internetni stroni, abo tež app MDR Serbia. Vezo máme ju tiež jako podcast s přijotovane v Audiotece ARD Sounds. A prapremieru oratoria Mirčina Veclicha s libretom Róže Domašcinie a s obrazami Mačia Bulanka doživiče, to môžete si netko ižo raz zapísať, keď 1. septembra v Budeskej Krone.

6 Menschen und das sind mich, ja? A du so nasche Bockiwe. Vrachlo wir maso, wir sind kapauka sanirovac, dženca doputnje napučesal čich, pševeče so k tomu informacijske zariadovanje. Tutem piatem prusnjenskim tydženju mame wir so tež zaso dosť poskytko za šule, rio, spšiotovane, miestrujem šeprošuje šulski muzej v Stroži, džiči jutze, zabierajú sa tam s molovaniom. Za 10 euro sú tam vaše deči od 10 docioch zastaraní. A muzeu západne v Užice to runiajúce dečace poskytk maja a to od 2 do na po 4. Tam môže deči vo fosíliach sliečiť. Přichodná rečná hodina vobydlárskeho policista záhradnického zjazka pri kloštorskej vodže. Převedže so jutze, a to od popodňa 4 do večera 6, dom je záhradnického zjazka. Přizoče so tam prošu stvie 200 a 12. Zjazk serbských spievorských tovarstvo se znova s vami spievač, a to po zvučenom vášňu prvního vútoru mesoca, pod akým jutze večer 6 v korovej rumnosti serbského ľudového ansambla tu Budešinje. V sredu je čornom gomcu krabatu imenje za so kinovečo pod tujem nebjom, a to 9. pokaza so film Terapii für Wikinger. Dženca proša vas zadkulario na dalšiu staciju Beach Toure. 8. stacija vuraje so dženca Gulovje. A što ište sabotu aktualne budač Vulatka z Gomdžiu, spiešne nakvatač? Dodže v našej ARD-mediatice.

0: Radgula.
1: Nešto da hevak.
2: Zajšvete džen od mě so Krosčicach sedma stácia letušie bičtúry Radia Zadgule. Pomovku so potek im vulke finále Miłočicach blíži. Kulovie pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na každý pat išče do tamnejšie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiomne krásnym vedrie volejbul rali. Štuž chce, môže so vizo tiež kupač, silot abo druhé viece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu, je moto tutun raz, kupanská drasta. Veselíme sa tu iš na poriadnu beach party Kulovskej lesnej kupieli.
0: Zadkula.
3: Nic zábeč.
1: Den sa večo.
4: Ach, Kala, što máš ty den sa večo předjúdžené?
5: Den sa pondela. To dáva vizo jenoš.
6: Zadkula beach.

A što možete přichodných dňach tun Sive Jean Dorživič, tiež webu žicenice než dualu, máme dosť poskytku. Zadkulario prošta dženca vieza zása na dalšiu stáciu Beach Toure, vosma stácia vúraje so dženca v Kulovie. Zadvenežli potom ižo vulky finále Miłočicach. Dženca pak v Kulovie v lesne kúpeli najpred raz motu džencnišho večera Draste k kupanju. Aktuálne vodače Vodatkaz če sobotu v MDR televízii videli, je lípak nic, potom môžete to ARD mediatice nakvadač. V Rachlovie má sa viesna kapavka zanierovač, džen sa do pudňa na pudžesačich prevede sa k tomu informacijské zariadovanie. Vojerovský športový klub přeprošuje Juce Jeny na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češinkom. Přichodná rečná hodina vobedlárskeho policista zariadnického zjazka pri kloštorskej vodže, kneza Kobara, převedže so Juce od 4 do 6 domie zariadnického zjazka v Pančicach Kukovie. Jutze, to za ja so tu budešinje žono povete dženje, hač do konca mesaca mače skladnosť jacerých hostčencách vosibite žono pove kreacije voptač. Miestru im vopčili sa tiež serbský hostčenc Velbík, abo tiež hostčencaj Karasek a Burkhof napšikvat. Zjazk serbských spievarských tvorstvov chce znova s vami zromadne spievač a to po zvučenom vášňu. Trenju v utoru mjeseca, potekim juce večer šestčih serbskim ludovim ansamblu.

0: A ja som si netko skázala Bettinu do studia a to za policiu.
1: Polícia z G.
0: Sobotu popodňu sú zástojníci Budešine na Pauliovej vodžeria e-skútera kontrolovali, tiež na drugi sú 41-letného testovali a test pokáza, že by muž po všem zdaču kanabis bral, tak dovezechu jeho kvotu začú krije do koronie a netko dostane poštu od policie. Mies Rabovu, kruz Grabe a Sepicami Švepnec je so nedželu při tvarnišču na B7 Dživedžesač nezbožo stavo, dokelž bychu tam vandalojo noce tvarske pvoty do Pširova čísnili. Přesto převidža 64-letny vodža auta zaračenje a zajedže nevinovate do tvarnišča. Nazbožo so přitom nezraní, auto pak bu kytro vopškodžene, 10-10 euro škody je nastavo. Na Kamenským poli policajskim revirje sledža netko dla strašného zapšimnenia do obkada a pytaja za skučiteľmi. Ve Vojerecach na Teodor Štormovi staj noce na nedželu pjanaj muži randalirovavoj a prasko taký metavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu ište zobieštaj 2-40-letnú a 5-40-letnú durie viace svojbnoho domu v obškodživoj a s tým 200 euro škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zivoj a tak do riky, do nysy. 45-letný šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi kajš, so při testče pokaza. Muži zrazu staj s autom přes divinu pvod, jedže staj potom po vúce a potom po brioze dele do riky. Vobaj staj k brioze pvúavoj, to zajímavé, jeden je na nemský bok pvúav, tam on na polsku stronu. Cia postaletne sobu jeduce so sobotu večer lohce zrani, kež policia zžili a škodu trochu ja tam na 15-10 euro.

0: Jena Puszczyk.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
0: Dobro ranje. Nieče 1800 ľudí je včera džin přírody krabatu mnievo pýtalo. Kež nám z čorného kumca zžilišu by to jeden z najúspešnejších svojbných dňů. Mest druhým zbližichu si hoščonej všelakoriši je staroby svit domiacie zvierinu a rostlinu. V obľadač môžachu si tam mest druhým tiež všelaké váky a alpaky. S dobom zonišu tojšto viedohodne vo veľkách, rysách a živých kočkách. Jeden z veršku dňa přírody by prezentácia Pazoraku. Čin přírody je krabatu mn zromadnje z Vojeruski Ludovej univerzitu a dalšimi toastvami organizoval. Serbski folklorni ansambl Vudvo je so dženca rano z turnije rumunski naročil. Sedmirodski mjestačku Kristuru Sekujesk vstupi 19 rivaku a rivarju, kešti švercori hučbnice, a predstajne dže 200 přiladovarjam serbske tradicionelne a folklorne rije. Do vukodnije Westfalskije na drastu vysvědženje se 17 rivaku a rivarju vužičanskije rapsodije konstiđenja dojevo. Od 1912 maja mjestačku Švalenberg tojtobokskim lesu drastuve toarstvo a od 1962 je ta mjestom vjacehač 100 posta skupinu z vjacehač 70 kraju na drastovim a ludovim svedženju pobivo. Čera večo so skupina Vužičanska rapsodija domajna uroči. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živjenje a serbske namrjostvo ve Vužicu zesilnija. Vodnitka přewostaja kraj projektu im fongu Kulturny plan Vužica za klitu 1 milion euro. Spěchujo mne je hač do 25 projektu cioch šelakorych kategorijach od menších formatu hač vulko projektam. Spěchovanje saha přitom od 2500 do 100 000 euro. Vo spěchovanske peneze moža so vosoby a kulturne cuky prucovač, kotrež su braniborske Vužice doma. Na 500 ľudí je od piatka až do nedele Metazolis Festival Miłoczan Skale vopytalo. Po informáciách zariadovaria bychu najebač mokrého vedra sobotu s otvusom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe dere dživanička vopytaná, kotruž uotuvaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Vo hučbne v obrubi nepostarachu som mjez druhým cíle nuje mjez voča na jevišču, brečnederec soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vonariec z nuje Vesky jako DJ-ka Skatey. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazolis Festival ze samsnym menom vuhotuavo. Letuši štvrte bie vo nimske dumperuje mištarstvo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cokonem hodnočenju na Paula Dumša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno obsadži štajčera Zéčanej, amtirovace dumporové mišto Paul Dumš a Markus Pech. Markus Dunac bačonia, kýž bie cokonem hodnočenju druhý, obsadži čera jenož 6. miestno. Štúrceči pilotu bie před naladniku lesu cista posta přiladovariu horkach startovalo. Vod dženstnišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvarja. Kež krajne zariad za drohotvo a vopkat Lazov zdžili, ponoveja na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšicach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do horneho kraja za to nie zaurena, zmeja pak ample a nakvilne vobjestki. Puč k tankoni a do přemyslového parka vostanje svobodne. A to bych upovešče, kýž namakač cvý džin vyzotiš na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Rajnša mva je so zminula, nitko svunco ižo spolni paru smali tam vonka to dženca tiež tak vostanje hač do večora, potom pak mulí z smira vúžiských horov nekotre švíjele a rímania pšičaneč a to dženca pši dužných maximálne 30 stopňach.
2: Myslíče na to, že za jisos dženstnýši punželu dokvádne týdžen trajaca Speed Week, ktoríka týdžen v kotrimž so vo sebe veľa vyska. Vokomikne nám žiadne informácie kvôl vokú obobkada za našu končinu nepředlíža, ani vyskač, ani hačenia vo mylenia. Jeli sa to zmení, zdieče nám to rady. Budešin 7.30 či 400 je naše číslo. Serbský rozvoz.

0: Spěváky a spěvary o prvnije serbskeje kulturnije brigade su s dybkom na probu přišli. Vele kvíle za bachtanje nije. Navodnica, dirigentka Judit Kubicec dá im zynki na klavíri. Šako, čas léči, prapremiera oratoria Vulkotna voda v septembre maso šlachčič. Moderna ma tvorba byč tak Myrčin Veclich, močinu putač tak lyrikáka Roža Domašcina, kotraž je před 5 litami libretu napisava. Je so imaj tole poradživo, što mysla šulorio. V přestavce mys probomaj, odmluví Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmava učba, kotraž jenom můžete souzač. Du jetzt der ist bummert gerade schon, ja, da ja, ja, fein spüren, na gute Part. Reane Blacki, alle da dauert die Tscheche, die ist da Melodiakus Tscheche, ja, alle dabei, schätze, da kann jeder Wort, Oratorio.
0: Zwotke, wo na to wir, no doke schier wie Brigadji, jo niko trwuriski, tam neu Oratorio, Myrčina Veclicha, Vitonik a Čase, a Rodzischo, w Medliach spiewawa. Anitko Cicidze, Vulkotna voda.
1: Nei, war ja tak preine Jahre war schon seit Schulko, ha Mutter so Tremonke Jivenu. Sanne Roger Psirote, de jen Dübk, Gassotos Dauer hat schon la, de Schulke Chinja. Mutter de Schuli Pschester, Welle Ritchimo, was wir will, Geografie, ja, de den Thema Bö, aber jette Strudische, sit Musle Pschester Chinja.
0: Klima a Skoda, Gottrus Schwoek Natschni, jenus jedna z Temu Oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebe vodmenjavý raz hučby.
2: Hej, also tam mám ešte druhé ujapriak, ve přirunaniu k tým tamom oratóriám, kýž je Myrčin Veclich skomponoval, ale to fajn som mal nieké spôrne, što bolo moderné, čo už niekedy tak do toho času posle. Also on nedávajú všelaké párty, kýž sú opravdu reálne, tiež rytmice, alebo texta, vôžde vôz má znamenča jen solo, a dvaj šulere bude aj beatboxovať, on dávajú tiež všelaké recitácie.
0: Jenoš hostka probu v novom šulskim liče, a potom bude tak daleko. Prapremiera Vulkotneje vode na Vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To bi jenoš malo a krotki začišč z probe prinje serbske kulturnije brigade Koldecu, nedaleko Lipska. Lydia Mačiva pak je včera išče nadrobnišo v tem rozpravljava. Jeli išče nedželjnu rozpravu skomčili, ne je to vizor problem. Možeče jo kožo čas išče raz poskač, a to v naši app MDR Serbia, abo tež na naši internetni stronje a sovetiš jako podcast v audiotece ARD Sounds. A prapremieru oratoria Myrčina Veclicha s libretom Rože Domašcinie a v obrazami Mačia Bulanka doživiče, keď špúcedlka písak do ruky, 1. septembra v Budyskej Kronie.

Jesaj Dojevicic je a tu su naše pokive. Dženca, vura je so dalša stacija Zatkula Beach Ture. Vos ma to je? Přeprošenisče Dženca Dokulova start z rami je 60 a hižo napo 60 sonich mustva přizivja. Kječpu Zatkula Riošako postoja lica stajnje jeden motto. Motto Dženca Kupanske draste. Stuješ je sobotu aktuálne vodača Vulatka z Komžiu, nech klikne so do ARD Mediatheki, tam môžete to nakvadač. V Rachlowie má so dženca viesna kapovka, zanírovač a dženca sče k informacijskému zaradovaniu přeprošení, a to napo džesačich direktne při kapoce. V Stróži môža so dječi júce s molovaniom zabírač, a to od džesačich docioch, v Muzeu západne v Úžicu v Kamiencu od dvema donapoštyrioch s fosíliemi. Vojerovský športový klub přeprošuje júce jeny na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češenkom Babysport. Přichodná rečná hodina vobydlarského policista záchadnického zjazka při kloštorské vodže, kněza Kubera, přivědže so júce od popolňa 4 do 6. A sredu je v Čornom Gumcu zaso kinovečo pod hujem nebjom 9. pokazuje so film Therapie für Wikinger.

Pakšece jomes feriovem programom startu jome ve Bramboske dost vertigo feriovego tyženja na kaki pát, to zgynie še net vetemňo, do toho cu vám redne ženžicuš, ja som Anja Kochoč-Švarcová, bítam vás učobne na penježeský aktuálny magazín Vesáreské rece.

0: Раз, два, чи! Жишик Радио! Жишик Радио! Ой, ваш! Жишик Себастро!
1: Царского программа! Čojenka a bajky ze zvieratami máme za vás ve stvátem týždňu lišojských fíriu, ľubičiši. Našo žincajšné kurietko je krádu narske.
2: Na leto je stavný tak. Z jajo se vukľúvajú kurietka, genž kši byš pizdži razkokošu. Z gusených jajů dvipjú se pilitka a kaccine jaja chovajú kašetka vese. Togodla svišušo, ca se na burském dvirje buroku vováš.
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pújščo, pújščo, pilatka, pújščo dom.
2: A z večego drypocu pilitka pytom ve jadnej smuze za guseneju mamu. A kaž vova buroka zase...
3: Pilko, pújšče moje kašetka, pújšče dom.
2: Pytom drypoco kúbka piletkou ve jadnej smuze za kacku k futrovým nopaškám. A nínto se myslíš ho, až vova buroka tek číp, číp, číp. Ale to kytujú kurietka sami. Ráži pak schovajú se tek pod kšidvoma paty svieje mame.
4: Mašelka kokoška, vytkul je pširu. Z jaja, moja malka kurka, z jaja se udvypala. A ty si se také z jaja udvypala, mama kokoška? Ako ty před letami, moja kurka. A z vytkul pšířo jaja? Som jajo z ňasva, z ňogo si se udvypala. A kto je tebe z nás, mašerka kokoška? Ach, víš ty, moja malka kurka. Žink svojomu nanoju kokotoju a pšašaj jogo, kak to s tými kokošami a z jajami jo.
2: Kokot jo stojou, ako tak cesto na gnojovej kopici. A jo spíval svýho kikeriký do gumna. Dogodla nio mil chly, narsky kurce na pšašanie, vytegroniš. Tož jo se vrošiva kurka zasi ku svýjej mamie kokoše.
4: Smijom zasi do škirpiny svýjego jaja zalist, mašerka kokoška.
3: Ale co ga tam což, moja mauka?
4: Musím přemyslovat a za to treba mír, ako som jen miva škerpinie.
3: A vidcom, což přemyslovaš, moja kurka?
4: Pekšiva vížeš, co jo ako prídne bylo, jajo abo kokoška, dokuláš musí tola kokoška zňasť jajo, z kytaregož se ukluvajo kurka.
1: Kurietko musí přemyslovať a vy snaž také. Šuknem kurietkám vám ľubíši žicem viasové lišajské tužin a veľa viasela s našimi zvieratkami víč stojte myšak a myška planás ve srežišťu.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižet Sebastro.
1: Českého programa.
2: Čojenka a bajky se zvieratami máme za vás ve stvátem týženiu Lišojských fíriu, ľubičiši. Našo žincajšné kurietko jo krádu narske.
3: Na leto je stavný tak. Z jajo se vukľúvajú kurietka, genž kši byš pizdži raz kokoše. Z gusených jajo dvipju se piletka a kaccine jaja chovajú kašetka vese. Togodla svišušo, ca se na burskem dvirje buroku vovaš.
4: Pilko, pilko, pilko, pilko, pujščo, pujščo, piletka, pujščo dom.
3: A z večego drpocu piletka pytom ve jadnej smuze za guseneju mamu. A gaš vova buroka zase...
4: Pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pujščo moje kašetka, pujščo dom.
3: Pytom drpoco kupka piletko ve jadnej smuze za kacku k futrovem nopaškam. A ninto se myslíš ho, až vova buroka tek číp, číp, číp. Ale to gytujú kurietka sami. Ráži pak schovajú se tek pod kšidvoma paty svieje mame.
5: Mašelka kokoška, vytkulia pširu. Z jaja, moja malka kurka, z jaja se udvypala. A ty si se také z jaja udvypala, mama, kokoška? Ako ty před letami, moja kurka. A zvedkul pšížo jaja? Som jajo z ňasva, z ňogo si se udvypala. A kto jo tebie z nás, mašerka, kokoška? Ach, víš ty, moja malka kurka. Žink svojomu nanoju kokotoju a pšašaj jogo, kak to s tými kokošami a s jajami jo.
3: Kokot jo stojou, ako tak cesto na gnojový kopici. A jo spíval svojo kikeriki do gumna. Dogodla nio mi uchyli, narski kurce na pšašanie, vytej groniš. Tož jo se vrošiva kurka zasi, ku svojej mamie kokoše.
5: Smijem zase do škirpiny svojego jaja zalizť, mašerka kokoška?
4: Ale co ga tam coš, moja mauka?
5: Musím přemyslovať a za to treba mir, ako som jen miła škirpinie.
4: A vidcom coš přemyslovať, moja kurka?
5: Kšiva, vieš, co jo ako prídne bylo? Jajo abo kokoška? Dokuláš musí tola kokoška zniasť jajo, z kytaregož se ukľúvajo kurka.
2: Jo, kurietko, musí přemyslovať a vec naš teke. Šuknem kurietkam vám ľubižiši žucem viasové lišajské tužin a veľa viasela s našimi zvieratkami víče stojte myšak a myška planas ves režišťu.
0: Raz, dva, tři.

Do wukodnie westfalskie na drastu svedjenje si sednače reboko a revorion dvužičanske rapsodie kunstigina dojevo. Damniše drastu je dorostvo je skupine ze scuje nemske přeprosovo a vizo nepokazahu moži serbsi reovarje noj svojske rije, ale kodlebachu so tež zromanje s domorodnimi na jevišću ke klasiske dujorske hudžbje. Do zajímavé na Švalenbergu je to vieska v Teutoburgskim lisu, ktorá stej kompletne pod pomnikoškytom se svojimi tykovanými domami. Upada kaj sredžovikovské miestečko. Od 1912 maja tam hižo drastuje tvorstvo a od 1962 je tam miestem viace hač 100 pousta skupinou z viace hač 70 krajov pobylo. Netko slušia potekým tež Serbia do hustnej knie Švalenberga. Včera večer je sa skupina Vužičanskej rapsódie domov navrúčila.

Kupanska drasta, to je naš ženský motto na beach-tourie tu v Kulově. Až tu ještě tu náměstné je zaujíští, že to jedno alebo tamno v kupanských drastách vůladal. Za letošu beach-touru jsme si jako zadkulore minuci přemysleli, co je každá stácia beach-touru tak rec mouka motoparty. Tak měchme například v Ralbicách motto 90 let, v Nebelčicách běše motto modročevané běve a zajšu týden v Votruje měchme motto tanktop. Rajero a přiladovaro měchu dženca v Kulově potek im naok se svoje najpisanejšie kupanske kolove abo najrenči bikini zvoblekač. Dož takle na temperaturu poladam sa tuto moto viacač hodí. Tu sú mienujúce kietrovele ľudí kupač boli. A dož takle raz do ľudí poladam, unie tam na smier kupaništo tam netko jace nejsú teko ľudí kupač a v kupanských drastách dokáže tém miestem zaurivo. Ale hej, tu ľadam Nikotrych v kupanských drastách, ja som si tie preda videl ľudí s kupanským mantlom, tak rec, oni sú si kupanský mantl zotvali, miestem pak hižo zase rozotvali, dokáže im to čečupo bolo. Vidím nikotrych kupanské kolo, aj to bude zaujímavé, kak veľa potom opravdu na tú obraz pšinu, dokáže sú si veľa ich kupanské drasty netko tiež zase slikali. Hej, to som čipne pán, kak veľa ľudí pán bude. Však má Kulovská modina tu tak šanzu si prínu stáciu Zadkula Beach Tour 2027 zaujšiť. Po příchodní učbe smím vám potom tiež nedom moto za příchodnú stáciu mienujúce Rožan přeradžiť. Hej, vlastenče po takým přiradiach, buďte čipni, tu pozadku so dále volibúre. Hač, načí na update do Kulova.

0: Po našo usłania a ci štvrt našo turniera wykuluje je bohužel hižo nimo. Ale dže runie tak hoco dalek, až bych u dženca temperatury, my sme pobyli mienujce na vulkým svedženiu v Miočicach a sme sa tam vo svej kuchni venovali, až to tam poskyča. Dale bie dženca rano hakle čriuda serbo z Rumunske domoj pšiva. Te z nimi sme rečili. A vieza sa tež dale športuje wykuluje pod štomami v lesnej kupeli. Až tuže z vás tu hižo raz byl, vie kak rene tu je, když potom svečky pod štomami sveča. Přijedšte rád nimo, ječ a piče tu maja a vězo kýva zase taky na piate finále, kajž zajšu týden. Štu potom přečivo komu raje, to vieme nekak za pol hodiny, když je potom skupinský obraz činené. Nětko pak má nám najprve raz Ilza přiradí, što má za nás přijotované.
1: Vítajte, wieso tis za druhú hodinu techno hittes pšiotoanen mam, kaž napšikvat Holy Atlantis DJ Holy Priester.

0: Zajšuj koncertdzienia bieše zaso tak daleko. To bie mieta Zodes Festival, a naša Hylži bie za nas podla.
1: Što sa stanie, gdyż kolidiruja tučne beats najšelakorišich žonrov ze serbske Vužicu? Cele prawie, total jungkrutne alternatívne festival, a to při miłočanskej skale Vosričovnie Vužicu so narodzi. Miestem hižo ke vosomu raze je so Meta Zodes Festival vôrtoval. A hina kačišče na prvním festivalu před 9 letami možachu organizatorojo lica viacero 100 luži vítač. Zatajke množstvo v obdobariu dobiachu vizo vulky areál spiotovač a natvarič a kunstoženia planovač. Ale hač barie, dživaničky a vodež mega dobra ječ, organizatorijski tým festivala je našo mysliu.
2: Mo mamo dva jevišča, je mo jenu jen vode jevišče, lica z jenim novim stanom, mo tak pođe pađa, bo z drevalne konstrukciju, a potom jenu tent stage, kaj šmeno praje nujki stan, haja hevak, subotu dave jacore workshops, gdje možemo on se obdjelić, haj, pošitko ne možemo prajit, so možemo jara alternativne, popuću, pširu najoke vestem sviđenom.
1: Festival je so pjatk započal, a nijedželu pšipodnju skončil. So bychu hostčo festivala po takim zabavjeni byli, mejachu sobotu na festivalnom arealu šelake dživonički. Při tym by organizatorom jeden aspekt vo sebie ważny. Tobias Wenzel z Gamjenie przeradzi.
2: Also naszym konceptcie steje, so mo jara na regionalitu, na przyrodu ladamo. Demokratii workshops su te kuźle to podla, bo mo spotamo to zapsijeć, te natur poskitki, kaž takie zulowe počuwane. Tak so mo einfach te kuźle, kot tu su dale kupać możemo. Zajmio na kuže patu, a navizo te še co nekakji workshop z jene aktivitu. Liča biše to jen skate workshop.
1: Voč molovanja pustovih kartov hač to kšido čišča biše šitko podla. Za Flinta Plus zajmco elektroniske hučbe mehu dživaničku, češ nauknehu v občinicu, kak so elektroniska hučba produkuje. A možahu se tiš sami vzpitač. Počilne deremeče bieše so kuchna na miestne postarava. A hina kač od viesnych svedženiu zvučene, mieše kuchinski tým festivala nu a načasnú predstavu, kotru ječ cieža poskyčič.
3: Naša kuchna na Meta Zodes je jara regionálna. Mo nakupujemo naše co ješ bola domanic, abo bola veselic z Kruščic, abo jo, mamo tie glaje podľa naše areála, tu permagold genossenschaft. Habon spota motagrec veľa fermentovač, a ty szlabarić, tak so mamy wszelakowe komponenty, bo mamy wiele frytki, tak rec, to są jara tuczne, a tam jeszcze cztery, też masz jeszcze kisowe podla.
1: Hacz myszkace, albo kisowe frytki, zimna borszcz, albo też taco Johnny Skwieczak, od piatka hacz to niedzielę mniejsze kuchyńskie team wokoło Johanny Cyrzyc, jeczwy po skitku, kotraż mniejsze nimo regionalność, czy też jeszcze dalszą osobistostku.
3: To jest vegan. Takže já nám to vážně za kůži ještě smůže, za mě netrhamo nekak všelakor jedžo poskyčíč, kotrž potom to šo bude komplikované činí.
1: Hej, já jsem vězo těž rasty jedna abo damne frutky vobdala, všítko za rešeršu a rozpravu so vě. A když se mě prašeče, dajku ječ, molí vodnětka na kůžem svědženiu ve Vužice poskyčíč.
0: Naša Hylži běše sobotu za vás na Meta Zodes Festivalu při Miłočanskej skale. A po všichodném spíve zonimy hiště vo dalšie osobitosti na festivalu. Tu hižo raz malo teaser.